0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poslyšte, kolegyně, taky máte někdy takový chvíle, že kolem vás všechno jásá, tančí, zpívá, všechno je spokojený a vás napadají sami smutné věci?
2: Ne, ne.
1: No jo, vy máte výhodu, no. Vás nenapadá z pravidla vůbec nic, ale já vám mám takový chvíle jako teď. Podívejte, je. Všichni se usmívají. No. Tamhle kolega zahradník, ten vypadá jako, kdyby dostal první cenu za kedlubny. A mě vám napadají sami dojemné věci jako Černá kronika, nebo Domov důchodců. Oh. Víte, co to je Domov důchodců?
2: No jistě. Pomsta dětí za jesle.
1: No. Já se snažím třeba vymyslet něco veselýho. A mě vám i něco třeba přijde na a je to spíš takový jímavý. Takový, jako třeba mě napadlo, omylem zabil Běláska při ping-pongu, jo? A je nějak líto toho Běláska a jsem zralý na linku důvěry.
2: A změřil jste si teplotu?
1: Ale to není nemoc. Ne. To je občasný úděl humoristů, rozumíte? Aha. Člověk spřádá taškařice a v duši se mu střádá žal.
2: A do prkinka zelenýho vás to nějak vzalo.
1: Podívejte, tohle měli všichni humoristi takovýhle stavy. To od těch malejch, jako jsem já, až po ty největší. Jako třeba takovej Neruda o tom psal, jestli vám to jméno něco říká.
2: No jistě, no. Neruda. No. Kdo by neznal Luďka Nerudu,
1: no,
2: že?
1: No právě. No ne, moment, já myslel Jana Nerudu.
2: Jo, Jana, no, to byl velký humorista, teď napsal to hřbitovní kvítí, že? No, ale tak se na ten humor vykašlete, když vás to tak zmáhá, že?
1: Vám se to mluví, podívejte, vám se to mluví. Vy jste herečka, charakterní, no tak charakterní, ale vy jste herečka, vy se užívíte i tragickýma rolema, že jo? Vy můžete hrát zneuznaný inženýrky a rozvrácený manželky a jeho pastorkyně a nevím co.
2: Ale hejte, já vám poradím. Když vás napadá málo veselýho, tak jděte mezi lidi.
1: Myslíte?
2: No jistě, to je
1: tak zaručená. Tak nashledanou.
2: No moment, no hned. Ne teď.
1: Ne teď, aha.
2: Jděte sem. Zítra, choďte mezi lidi a poslouchejte. Mezi lidmi je nevyčerpatelný humor. No já jsem například, tuhle to mě napadlo, jsem jela tramvají, jo. A jedna paní povídá řidiči, prosím vás, nemůžete ty stanice hlásit pořádně, teď vám není vůbec rozumět. A ten řidič povídá, jo, drahá paní, to je těžký, Milan Friedl z tramvají jezdit nebude.
1: To je teda čtverák, ten řidič.
2: Taky jsem přišla do konfekce, jo, a jedna dáma tam povídá prodavači, prosím vás, nemohla bych si zkusit ty žlutý šatičky ve výloze. A ten prodavač povídá, ale klidně, ale jinak tady máme taky kabíny.
1: To je úžasný, co vy jste všechno zažila.
2: No teda. Tak vzpomínejte, taky jste musel něco komického zažít, třeba včera, no.
1: Včera, počkejte, včera. No. Včera jsem byl v pojišťovně.
2: No?
1: Uzavřel jsem životní pojistku.
2: No tak to není zrovna nejradostnější, že?
1: Ale žena měla radost.
2: No tak aspoň někdo, že?
1: Povídala, že to je fajn, že teď už aspoň... Ale nemusíme schánět doktora, když mi někde něco píchne.
2: No tak, a co dneska? Dneska.
1: Jo, dneska jsem nikde nebyl. No jo, dneska jsem si skočil jenom pro noviny a zapomněl jsem si doma peníze.
2: No, to taky není k popukání zrovna, že jo?
1: Ona, paní Málková, moje trafikantka, mi je dala, stejně povídala, že jí tu korunu dám v pondělí.
2: No tak, no. A já jsem

0: Zažertoval.
1: Vám to nedávajte.
0: Já jsem zažertoval, ano. Povídám se, když do pondělka umřu.
1: To bylo veselý.
0: A ona povídá, že to nebude taková škoda. Ne, ona myslela tu korunu. Myslela tu korunu.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
2: Já vám děkuji, ano.
1: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
2: Pět.
1: Tak co jste si pro nás připravila?
2: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kuj pěkně. Já proto skáknu.
1: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
2: Slečna. To...
1: A. Ale ten rok narození souhlasí, 46.
2: Jo, ale prosinec.
1: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
2: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
1: ano.
2: Trošičku rozrušená.
1: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
2: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas.
1: No, tak něco dá. uklidněte.
2: To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
1: Ano. Tak prosím.
2: Ano, děkuji vám. Ano.
1: Tak můžete začít.
2: Jo, už tak.
1: Kam jdete, halo?
2: Já to mám jako s příchodem, víte?
1: Aha.
2: Že bych... Jo,
1: ano, jistě, to že? Prosím, tak si přijď.
2: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je prosím kde?
1: Publikum je všude před vámi.
2: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
1: No, tak všude. Začněte.
2: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná nická voda. Všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne.
1: Slečno, to stačí, jako teda, to stačí, děkuji.
2: Stačí. Stačí. Jsem celá z toho taková.
1: Ano. Jak byste ohlásila houslistu, dávejte pozor.
2: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
2: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
2: A on jako s přípravy.
1: On bude hrát na housle.
2: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No, prosím.
2: Já jsem na to zvykla.
1: No, my si zvykneme.
2: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tedy tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
2: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
2: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
2: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Kurteku Heše.

0: Já bych kvůli tomu, jestli si to jako zapamatuju, to...
1: No to je jedno. Teďko nám ohlásíte přestávku.
0: Už to...
1: A prosím vás, ano. Pořadatel si přeje, abyste oznámila divákům, že o přestávce se podává občerstvení v bufetu. Nebo v bife.
0: No jo, tak kde?
1: V bife.
0: Bife. A já si jako teď nepřijdu, jo? Já bych tady potom takhle...
1: No prosím, ano, tak, si, tak jste jako tady už...
0: Jako už ano. Jsem tady, že jo? Tenhle ten program viděla včera moje tchýně, ale teda vám byla teda smíchy polomrtvá. Ona je to strašná ženská, ona všechno dělá jenom napůl. Tady se setne. Teda jako skáruje mezi náma, tak nám si klidně splete krávu s autobusem. A my jí říkáme, Máti, teď autobus je to, co má stěrače vpředu, že jo?
1: Prosím vás, prosím vás, prosím.

0: Přestávku, máte ohlásit přestávku.
1: Já vím. Následuje přestávka. Komu se chce, může si Kdo chce, může si podat v bife požadatele.

0: To nám úplně stačí, slečno Rajská. Ano, děkujem pěkně.
1: Ano.
0: Dostanete písemné vyrozumění.
1: Písemné. Já... Nemohl byste mi to říct hned, víte, jak jsem dopadla, mám zádu to.
0: Ale no tak. No. Ale no tak.
1: No.
0: Proč ne?
1: Jo, tak.
0: Máte štěstí.
1: Jo?
0: Na vás se totiž vztahuje úplně nová ministerská vyhláška.
1: Jděte.
0: Zařazení 4N.
1: 4N, aha. Jsem ještě tak smělá. Kolik mi to hodí?
0: 120 korun.
1: 120 korun, to je dobrý. A to jako za každý představení, na který budu objednaná.
0: Jo? Ne, to ne.
1: Ne, to ne, aha.
0: Jenom za to, na které se nedostavíte.
1: To je.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To, co já mám nejradši na zvířátkách, na velkých i na malých, že jsou tak nějak spontánní, víte, pravdomluvná, víte, to se o lidech vždycky říct nedá. Já dovedu pochopit, když někdo není dost upřímný, nebo když někdo něco zatají, že
2: no občas... To věřím. Já jsem si vás tohle všimla na plovárně. Vždycky, když jdou kolem kočky, zatajíte dech.
1: No, tak to sem nepatří, Já mluvím vážně, podívejte, že dovedu pochopit, když někdo třeba je rezervovaný, chápete, ale co bytostně nesnáším je, když někdo lže.
2: Jo, ale to já taky. Já jsem taky taková. Teda mě k tomu vedli od malička, že jo, maminka mi vždycky říkávala, Jiřinko, kdo lže, ten krade.
1: Mě maminka říkávala, Jiřinko,
2: no, teda ne, mě.
1: Mě říkávala, kdo krade, ten lže.
2: No to je podobný, prostě kdo krade, tomu není co věřit, no.
1: A víte, že mám někdy takový divný pocit, já jsem vám tuhle šel po Karlově náměstí, a tam se hádala do krve parta usmrkánků,
2: jo.
1: Já povídám, co je děti, a kluk takový malej špuntně povídá, ale my jsme, pane, našli 5 korunů, teda bůra, a my jsme si řekli, že jí dáme tomu, kdo řekne největší lež, a nemůžeme se dohodnout, kdo teda řekl tu největší. Já povídám, děti, že se nestydíte, lhát je odporné. Podívejte se na mě, mě je přes 50 čuc a... Já jsem v životě nelhal ani v legraci.
2: No, a co na to ty děti?
1: Dali mi toho bůra.
2: No.
1: To je.
2: Víte, mně se zdá, že v tomhle směru jakoby nám zaostávala výchova.
1: No, víte, ono, děti se mají vychovávat příkladem.
2: No právě.
1: Rozumím.
2: Rodiče by měli před dětma pořád lhát, aby vidělo to dítě, jak je to ošklivé.
1: No, to já bych neřekl. Já bych řekl právě, že rodiče by měli dítěti pořád říkat pravdu, aby to dítě vidělo, jak je to krásné.
2: To je taky možné.
1: Rozumíte, protože co je to platný mluvit. Příklad je důležitý. Tatínek vysvětlí synkovi, že se nemá lhát, v tom někdo zazvoní, on řekne, Pepičku, jdi se podívat do toho, když je to domovní důvěrník, že nejsem doma.
2: No, to je pravda. Teda maminka ještě mi taky říkávala, jestli dovolíte, říkala, s poctivostí, Jiřinko, nejdál dojdeš.
1: Ano, to je krásný.
2: A tatínek vždycky k tomu přidával teda žertem, že a když pojedeš na černo tramvají, tak tam budeš dřív. No, on byl takový filuta.
1: To je vidět, ano.
2: Takový čtverák.
1: No, tak můj tatínek, to tak daleko nedotáhl, on čtverák teda nebyl. Ale dost trojčil už, takže tatínek mě říkal, synku, snad věřil, že jsem jeho, a on mi říkal, synku, pamatuj si, že pravda je jenom jedna. Kdo lže, má daleko větší výběr.
2: No jo, ale podívejte se. Nakonec vychovali nás dobře.
1: Nás dva.
2: No jistě. Já například nelžu ani dopravním orgánům.
1: Nelžu.
2: Zastaví mě třeba, jestli jsem jela 120. Já nelžu, já se nevymlouvám a řeknu ano, já jsem jela 120, pač jsem chtěla být doma rychle, pač mi blbnou brzdy. No jo,
1: ona se pravda dokonce vyplácí, víte. Já
2: jo, tom, kde?
1: Ale
2: jakože
1: se rentuje, pravda.
2: Jo, takhle, to jo.
1: Já mám známý takový příklad, jo, nějaký Boučkovi. A ty mají 18-letýho syna, který ho vedou od malička k pravdomluvnosti. A on vám takhle přišel v pondělí pozdě v noci domů, oni na něj čekali, a kde jsi byl a tohle. A on povídá, ale byl jsem, maminko, tatínku, v parku a svedl jsem spolužačku. A maminka povídá, to seš hodnej, chápeš, že nám říkáš pravdu. Pojď, já ti udělám, co máš tak rád, banánový mlíko.
2: Jo.
1: Jenže on v úterý přišel ještě později, oni zase na něj čekali Boučkovi, a kde jsi byl, a on povídá, ale svedla mě učitelka z autoškoly. A maminka povídá, vidíš to, táto? Ten kluk nelže, pojď, já ti udělám...
2: A banánový mlíko.
1: Banánový mlíko, no jenže on ve středu přišel v 3:30 ráno.
2: Už byla ta rodina ospala.
1: No jo, to víte, už... Říkali, že nelže byl. A on povídá, ale u té rozvedené sousedky, tak jsme si... A maminka povídá, to seš hodný, a tatínek popad největší pán, ona povídá, přece bys ho netlouk, když nám říká pravdu, a on povídá, ký pak tlouk, netlouk, já mu udělám vejce na špeku, při tom tvým banánovým mlíku by to takhle dlouho nevydržel.
0: To je pásný, nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer, milí hosté. Srdečně vás vítám na 43. Televariete. No dnes by to mohl být docela hezký večer, protože můj partner se do této chvíle nedostavil. A v případě tom, že se nedostaví ani později, tak já bych konečně měla možnost ukázat vám, jak by se takovýto varietní program podle mého měl konferovat, že? Protože on je po každé...
2: Kdyby se mi byla... Kdyby se mi byla nestala taková prekérní věcička, tak bych se teď s chutí zasmál tedy.
1: Je tady tak.
2: Kolegyně, vy chcete ukazovat někomu, jak se konferuje varietní program? Vy chcete ukazovat, vy, která nemáte vůbec ponětí o varietních žánrech, vy, která se nevyznáte v základech artistické terminologie?
1: Cože já, že se nevyznám?
2: No bodej, já to vím. Já vás mám přečtenou. Když to můžeme vyzkoušet veřejně.
1: No prosím, klidně.
2: Tak kdo je to přízemní akrobat?
1: Přízemní akrobat, to je akrobat, který nemá vyšší cíle.
2: No, kdo je to žonglér?
1: Vedoucí pracovník, který rozděluje odměny.
2: Ano, tak kolegyně, prosím vás. Já to myslím vážně, prosím vás. Tak žonglér je artista, který vyhazuje předměty a blesku rychle je chytá, že? Taky existují skupiny žonglérské, jeden něco vyhodí a druhý hap, to se toho zmocní.
1: Ale takovou skupinu máme u nás v domě. Paní Žaloutková na železnou neděli vyhodila sporák a zmocnil se ho pan Rubeš z přízemí. Hap a už
2: on měl. Prosím vás,

0: Kdo je to kontorzionista?
1: To bude příslušník nějaký sekty.
0: Já vám pomůžu, kontorzionista, taky se mu říká hadí muž.
1: O tak to už vím, to je normální Pražák, který se dokáže ve špičce dostat do autobusu.
0: Ale co? Normální Pražák? Ne, to je skutečně s váma zoufalý, normální Pražák si nedá nohu za krk.
1: Ale to je fakt. No. Normální Pražák si klidně počká na další autobus a nohu za krk, ať si dá mistr v dílně, to je pravda. Další otázku.
0: Co je to salto mortale?
1: Kritizovat ředitele.
0: Co je to hlavostoj?
1: Úděl manžela, který přinese domů výplatu.
0: Prosím vás, víte aspoň, co je to cirkus?
1: Jo, když ji nepřinese celou.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přítelkyně, co je vůbec nejtěžší na televizních zábavných pořadech?
2: Donutit diváka, aby věřil, že jsou zábavní.
1: No to taky, ale vůbec nejtěžší je to, že divák chce být stále překvapován.
2: No tak jak který? Diváka Hadrabu Ondino překvapila jeho manželka, když se díval u sousedky na noční zprávy a že by ho to potěšilo, to se zrovna říct nedá.
1: Podívejte, divák netouží být překvapován manželkou, zejména u sousedky, že jo?
2: To je pravda.
1: Divák chce být překvapován televizí.
2: No a není to tak? Televize někdy překvapí nejen diváky, ale i hlasatelku.
3: Pro dobrou sobotu, pro dobrou pohodu sobotního večera jsme pro vás připravili film 10 gramů štěstí. Přejeme příjemnou zábavu.
2: Pak běží film, jedna havárie, jeden pokus o znásilnění, dvě sebevraždy a navrch živelní pohroma. Objeví se hlasatelka překvapená od hlavy až k pasu a procedí.
3: Promítli jsme vám film 10 gramů štěstí. Do našich kin byl uveden v loňském roce.
1: No, no tak. No. Televize. Takhle já bych to řekl. Podívejte se, kolegyně, televize často překvapí diváka, ale divák chce být překvapován mile, příjemně.
2: No, to je horší.
1: Rozumíte?
2: To bychom měli divákovi rozmluvit. Milý diváku, proč bychom tě měli překvapovat? Podívej, i příjemné překvapení se někdy obrací v pravý opak, rozumíš?
1: Všimně si divák, tedy promiň diváku, že ti tykáme.
2: Já jsem si taky dovolila, promiň.
1: Všimně si diváku třeba svátku vánoční, že jo? Ono se řekne radostné svátky, jo? Manželka čeká koži a ty radostně překvapíš mlýnkem na mák.
2: No, nebo synek. Nebo synek ti prahne po skládacím kole.
1: Třeba.
2: No a pod stromečkem najde sebrané spisy Alojze Jiráska.
1: A z radostných svátků je Bílá hora.
2: Nechtějte být překvapováni. Ono to štědrovečerní překvapování je taky někdy východ z nouze, že? Jako povídal pan Kořínek před svátkama, povídá, děti moje, to je hrozný, já pořád nevím, co dát mamince k Vánocům. A děti povídali, ale tati, no tak si vyber, řekni, co bych, ne, zeptej se jí, co bych chtěla nejradši. A on povídá, blázní to, co pak kradu.
1: No, no to je riziko. Ono vůbec. Hezky překvapil jeden můj známý Hajnej děti, takhle na Štědrý den, a on měl 7 dětí. Oni natěšení odpoledne už, a on se zahájil, vnu vystřelil z brokovnice, vrátil se a povídal, děti, Ježíšek se zastřelil.
2: Mít 7 dětí, tak ho snad zastřelím taky sama. Ne, ale jeden to opravdu kolikrát myslí s tím překvapením hezky, a nemusí to být ani o svácích, o Vánocích. A přesto nepotěší, víte? Mýho bratrance Káru si takhle zavolal jeho šéf a povídá mu, soudruhu, máš rád teplý pivo? A on pál, no, to teda nemám. A on pál, a máš rád přeplněný plovárně? Moje to teprve ne. A šéf povídá, tak myslím, že tě příjemně překvapím, já jsem ti dovolenou přeložil na prosinec.
1: Že bratranec byl šokován, že?
2: No, toho šoklo.
1: No jistě, to je právě, že někdy opravdu i hezký překvapení se mění v šok.
2: No.
1: To například takhle v nemocnici na ambulanci přivezli dva pacienty současně a jak tak leží na chodbě na těch...
2: Márách? Ne,
1: na těch nosítkách, jo, jeden povídá tomu druhému, co se vám stalo? A ten druhý povídá, ale já jsem dostal zprávu, že má moje žena doma milence, jo, tak jsem vletěl domů a ona tam byla sama. A to mě tak rozuřilo, že jsem popadl ledničku, nevím proč, a vyhodil jsem ji z okna a dostal jsem infarkt. A co vy? A ten druhý povídá, já jsem byl v té ledničce.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem tuhle dostala takový roztomilý dopis.
2: Ano?
1: Kdybyste dovolil, tak já bych ho tady přečetla.
2: Tady? No, no. Když jinak nedáte. Jo. Na co to máte?
1: No ten dopis. Tak, milý je B a VD.
2: Co to je?
1: No to jsou zkratky, no, teda ty, naše iniciály. No, milý je B.
2: A jo, je B a VD, to jsme my dva jako živí.
1: Milý je B.
2: Člověk už má totiž z těch zkratek takový zmatek, že nepozná vlastní monogram.
1: No. Milý je B a VD.
2: U nás v mlékárně vyvěšou dokonce ve zkratkách takový cedulky, co mají ten den dobrýho na skladě. No, třeba smet kešlech. Smetana kešleha, no.
1: Milý je B a VD.
2: Se tam tuhle šel a tam stál kamarád před tou mlékárnou a slabikoval si TV a ROH, televize a revoluční odborové hnutí.
1: Zřejmě pozvánku na nějakou přednášku, že?
2: Ne, Tvaroh tam měli na stavu.

0: mě to je jedno, já ten dopis znám, mě to nebaví.
1: Ne, ne, přečtěte ho, my jsme všichni napnutí jak šandy, přečtěte ho, no, buďte hodná holčička, no.
0: Milý
1: je. Já vám přijdu v sobotu nanosit uhlí.
0: Milý je, be, a ve...
1: Jestli máte vinej sklep, nanosím i víno. Tak štěte, no.
0: Milý je, be... A vede.
1: To jsme my dva.
0: No, jmenuji se Káťa Donátová a přátelím se s Venoušem Králem. Nahráváme si spolu vaše pořady a pak to zkoušíme po vás. Rádi bychom uváděli v televizi, ale to asi nejde, neb nás neznají. Vaše Káťa, 7. třída ZDŠ.
1: To je opravdu roztomilý, to vám závidím.
0: Já jsem si myslela, co ty dvě děcka pozvat sem.
1: Co to?
0: Pozvat ty dvě děcka sem.
1: Sem, jako no. Na co?
0: No na co, no přenést na ně naše zkušenosti.
1: Ale kolegyně, vy si vážně myslíte, že se dají zkušenosti přenášet, že no se dají předávat? Kdyby to šlo, tak už se dávno nikdo nežení a nevdává. Helejte se. Sedněte si v plavkách do vosího hnízda.
0: No, zase já, jo.
1: A pak mě předejte tu zkušenost. My si spolu o tom můžeme potom popovídat, můžeme si na to hačnout, teda já, vy spíš poškodíte. A vy mě na nejvejš dáte radu, ano. Abych se vždycky mrknul, do čeho si sedám.
0: No ano, no dám vám radu, ale radu vyvěrající ze zkušenosti, a to je na tomto podstatný. Helejte, u nás v ulici je nějaký nevrla. No, je to starší, zkušený pán. A ten jednou takhle šel do hospody, dal si pivo, upil doušek, už byl mezi dveřma a křik skrz ně, zelený nahoru. Pak si dal zase pivo, zase doušek, a už byl zase mezi těma dveřma a volal, zelený nahoru. A když už to udělal po třetí, no tak ten výčepní povídá, poslyšte mě, do toho teda nic není, ale co to má být? A nevrla povídá, no co by bylo? Mám na starosti brigádníky, vysazujou stromky. Zelený nahoru!
1: To je podle vás předávání zkušeností, takhle, jo? Prosím vás.
0: To je předávání zkušeností, protože na metodě nezáleží.
1: Jo, takže může mít předávání zkušeností i písemnou formu, jo? I písemně se dají podle vás předávat zkušenosti. Tak to mám pro vás tedy příklad z jedněch italských lázní. Tam takhle před sezónou nechal farář namalovat na dveře kostela nápis: věřící pomněte, že vstoupit je do chrámu páně v šortkách a v tričku je stejný hřích, jako svést manželku bližního svého. A hned na druhý den tam někdo připsal: zkusil jsem obojí, nedá se to srovnat. No.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Poslyšte, kolegyně, já bych vám řekl vtip rád, jestli můžu.
2: No.
1: Tak to přišel takhle člověk, tedy mužský to byl, přišel k lékaři, lékař si s ním pohovořil, prohlédl ho, pak se na něj tak koukne a povídá, poslouchejte člověče, nejste vy flegmatik? A ten pacient na to povídá, pane doktore, mně je to jedno.
2: Aha, to byl ale mladší člověk,
1: proč?
2: Že jo? Já mám takový dojem, že je poměrně dost mladých flegmatiků. No všimněte si jich v tramvaji, všimněte si jich v autobusu. Sedí tak nějak flegmaticky a dokonce některý i flegmaticky čtou.
1: Jo,
2: no.
1: A to i ve vlaku.
2: No.
1: Já jsem si všim, že nám hodně mládež čte takhle v těch dopravních prostředcích.
2: No, člověk by řekl, že sedí knihomol vedle knihomola.
1: Jo, no. Já jsem dokonce zaslech jednoho, jak říká druhýmu, pojď sem knihovole, co to čteš knihovole?
2: No jo, no. Ale aby jsme zase neházeli všechny mladý do jednoho pytlíku, že jo. Oni některý nečtou v tramvaji.
1: No jistě.
2: Některý spějí. Jo.
1: To jsem si taky všiml, no. A čím víc je tramvaj plná, tak tím víc těch mladých flegmatiků spí a za bílýho dne.
2: A to je divný, ne?
1: Že jo?
2: Starýho člověka v tramvaji spát nevidíte.
1: No tak ono, ve stoje se špatně usíná taky, že jo?
2: Já myslím, že to bude únava z dospívání, víte? Já jsem možný. Někde četla, že dneska je dospívání nějak namahavý a složitý.
1: No jo, víte? To jsem taky četl, prý z dospívání, prý jsou stresy různý traumata, frustrace flegmatismus.
2: No, právě proto je důležitý vychovávat citlivě, trpělivě a taktně, že ne jako za stara.
1: No to ne, nepak jako za stara. Za stara nebylo sice někdy na činži, nebo na obě boty, ale dospívání bylo jednodušší.
2: No,
1: to bylo primitivní dospívání, prosím vás, to i táta kolikrát vrazil ratolesti facku.
2: No, dneska by se napřed šel poradit s psychologem. Že?
1: No. A přitom ale víte, když slyšíte a vidíte, jak mladí poslouchají hudbu, no tak to byste řekla, že mají nervy ze železa.
2: No jistě, no decibely třesou panelákem.
1: Sousedi píšou výhružný dopisy národnímu výboru.
2: Ale mladí v tom kraválu studujou.
1: No to mě povídejte, já je obdivuju.
2: Já taky.
1: Stereobedny duněj na plný pecky. Yes my baby, yes my love.
2: No.
1: A oni se učí vlastivědu.
2: No. Pamatujete, my jsme poslouchávali hudbu potichoučku, takový to moje srdce housle.
1: Vlající šátek.
2: No, to bylo.
1: No jo, no, my jsme taky, kolegyně, na rande chodili velmi často pěšky.
2: Jo.
1: To. Dneska, prosím vás, já jsem byl tuhle u známých, oni mají takového 16-letého syna.
2: Jo.
1: Musím říct, velmi zdvořilej chlapec, on přišel, povídá, promiňte, že ruším. Tatínku, prosím tě, neměl bys pro mě korunu na metro?
2: Jo.
1: A ten můj známý otevřel peněženku a povídá, bohužel, chlapče, nejmenší, co mám, je 50 korun. A ten kluk povídá, to nevadí, tatíčku, tak mi dej, já si vemu taxíka.
2: Ale tak, my dva si zrovna stěžovat nemůžeme na děti.
1: Na děti? Ne, to my si nemůžeme stěžovat na děti. To ne, to by nám ty děti dali.
2: No jo.
1: A nakonec. Nakonec já, víte, na mě jsou mi děti hodný. To musím říct, jsou hodný. Opravdu, mě dokonce slíbili, až budu starý, že se mi postarají o domov.
2: Důchodců.
1: Patří. Ale já kdykoliv přijdu domů, víte, z práce, tak oni už jsou okolo mě a už mě podstrčejí šamrdly a říkají, tatínku, odpočiň si, než půjdeš pro uhlí.
2: No.
1: A
2: moje dítě je na mě taky hodný.
1: Jo.
2: Všechno za mě udělá. I dluhy.
1: Víte, já si myslím, že nejdůležitější je, že ty děti s námi mají trpělivost.
2: Jo. A že pro nás mají pochopení.
1: No. Teď za malej ždibec tolerance
2: jim přenecháme konto v bance.
1: A 3+1 zloží.
2: A auťák, ať si užijí.
1: A budem bydlet na venku.
2: A starat se jim o fenku.
1: A budem bydlet na kleti.
2: A starat se jim o děti.
1: A budem schánět jehněčí.
2: A to je možná přesvědčí,
1: že i rodiče jsou k něčemu dobrý.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, ale ta modrá opona měla by teď zrovna už nahoře a není, tak se... Opona. Opona. No tak je tam někdo u té opony? Haló?
2: No co má být?
1: Promiňte, já jenom, že tahle opona, tahle modrá, měla už být nahoře, že?
2: To je možný.
1: No.
2: On vedoucí oponář si odskočil za telefonovat.

0: No, no, no. A především jste velmi neochotný, že jo?
1: Podívejte, tohleto no. Mě neříkejte, tohleto no. Mě neříkejte, to kdyby tady byl Véďa, kdyby vydal pokyn, já vám tu oponu třeba rozkmitám.
0: Výborný, jenomže ten váš Véďa tady není, ta opona musí být nahoře, tak přemýšlejte.
1: K čemu mě to navádíte?
0: Co?
1: Co pak? Copak to se hodí, aby podřízený oponář přemýšlel? Já začnu přemýšlet. No. Mě napadne, že ta opona má být opravdu nahoře a zblbnu a půjdu ji vytáhnout. Ani nápad.
0: Ty sem, ale pochopte, když to neuděláte, tak bude malér.
1: To bude malér vedoucího oponáře.
0: No jo, ale vy byste mu mohl zabránit.
1: A proč bych to dělal?
0: Poslyšte, je vám snad jasný, co se může stát?
1: Aby ne.
0: No.
1: Může se stát, že budu konečně vedoucím oponářem.
2: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, promiňte, ale mám jedno důležité hlášení. Voláme majitele vozu zaparkovaného před divadlem ABN 8633. Opakuji, ABN 8633, je to banánově žlutý Chrysler. To jste vy? Tak se klidně posaďte, nic se neděje. Já jenom prosím vás, že máte na zadním okýnku máte dvě nové detektivky, tak jsem se chtěl zeptat, vy máte známosti v knize někde, nebo že byste pak na mě počkal po skončení.
2: Co? S kým to tady rozmlouváte?
1: Ale seznámil jsem se s takovým roztomilým člověkem, který má, jak se zdá, konexe, víte?
2: A vy něco potřebujete?
1: Já, no tak potřebuju... Potřebuji splašit něco pro svou sestru. No nepila, hrabala, párala.
2: A dejte pokoj.
1: Co dejte pokoj?
2: No jak dlouho?
1: Jak dlouho co?
2: No jak dlouho vaše sestra nepila a potom hrabala a párala? Není ona trošku...
1: Myslíte vyšinutá?
2: Ne, to by mě ve snu nenapadlo. To já jsem si jenom myslela, jestli není krapet psychicky cáklá nebo tak.
1: To bych si tedy vyprosil, abyste takhle mluvila o mý sestře. To tedy dovolte, to takhle já o vaší sestře nemluvím nikdy.
2: To ani nemůžete. Moje sestra je úplně normální.
1: No až na to, že šilhá.
2: No tak, nepatrně.
1: Já bych řekl dost. Já jsem vedle ní seděl na vaší svatební hostině.
2: No a?
1: Celou dobu jedla z mýho talíře.
2: To. To vám mohlo jedině prospět. Rozhodně ovšem nemůžete tvrdit, že moje sestra hrabala nebo párala.
1: Ale já nic takového netvrdím. Ale... Vy si myslíte tohleto o mý sestře.
2: A ty to vím od vás.
1: Ale houby víte, já říkám, že nepila, ale...
2: Hrabala a párala.
1: Ale já říkám, že pro ní schání... No. Já mluvím o literatuře, jestli vám to cizí slovo cizí, tak mluvím o knihách.
2: No jistě, o knihách. Jo, promiňte, já myslím, když nedáte sestře cucnout, takže ona potom hrabe a pára. Vy potřebujete
1: to jsou
2: nějaký
1: autoři.
2: Knihy?
1: No právě, no já ne, já už jich několik mám, ale sestra.
2: Jo, no tak to já bych vám mohla ale sehnat, já mám známýho v knihkupectví.
1: Fakt?
2: No jistě, no, je tady dokonce hodná. Na představení.
1: Tady je? No. A ještě řekněte, že je tady voze.
2: No jistě voze.
1: No tak ten je tam, kde má žlutýho Chryslera.
2: Ale kde pak? Ten můj sedí tamhle a má šedivýho Trabanta.
1: To nemá Chryslera?
2: Chryslera. Milí kolego, knihy. Knihy se neprodávají na váhu.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V poslední době se nám několikrát stalo, že se na nás diváci obrátili s dotazy.
2: No, představte si to. Nás to pochopitelně velmi těší.
1: No tak nás to přímo hřeje.
2: Ano, nás to hřeje. Ano. 2-3 dopisy a vypínáme topení a slíkáme se.
1: Některé z došlých dotazů se daly vyřešit nahlédnutím do naučného slovníku. Například divák Zejda se nás ptá, z čeho je třeba platiti kodaň.
2: No, no tak to je dotaz, no. Že tady by se ptal, z čeho je třeba platiti kokodaň, že ano, tak to myslím z hnědejch slepic,
1: ano, ale... Zatímco kodaň, že to ví každé malé dítě,
2: to je
1: hlavní
2: to,
1: město...
2: Toho. To je to hlavní město, to je hlavní, no, že jo. Prosím vás, podobné dotazy nám, drazí přátelé, neposílejte. Nám adresujte otázky, které vám klade život, že? Dotazy z oblasti citových vztahů.
1: Ano, nebo z oblasti pracovní morálky.
2: Prostě neptejte se nás, alespoň ne písemně, na věci, na které vám odpoví Akademie věd. Tak. My máme stejně s Akademií věd takovou dohodu, my dva. My, že nebudeme fušovat do vědy a...
1: No a ona, že nebude pro legraci.
2: Jo, ano.
1: Takže bychom začali.
2: Tak teď už prosím konkrétní dotazy. Tak první dotaz poslal Alois Kadrnoška z Vysočan a ptá se nás, co soudíte vy dva, jako my dva, o létajících talířích?
1: To je zajímavá otázka.
2: No, tak nejde o otázku, nebo odpověď, že jo, právě. O létajících talířích, stručně, my soudíme, že manželský spory by se měly řešit smírněji.
1: Jo, bez použití nádobí, že?
2: Ano, tak no. Další dotaz.
1: Divačka Anna Tenká z Rachotína nám píše, že její manžel je 2 měsíce po infekční žloutence a že jí z opatrnosti nechce dát pusu. Ptá se nás, jak to je. Může se pacient po infekční žloutence líbat?
2: Může.
1: Může.
2: Může. Ovšem, pouze s dietní sestrou.
1: Zde se na nás obrací divačka Ptolemájová z Mikén u Opavy. Píše, nevím, čím to je, ale když manžel přijde z restaurace, nikdy nepoznám, je-li či není-li opilý. Neznáte způsob, jak to zjistit? To byste mohl vy, ne?
2: No co já, co to je? Mě chodí manžel domov opilej.
1: No, to je pravda, nechodí.
2: Takových způsobů je, přátelé, celá řada.
1: Jo, dávejte třeba pozor, jak vás manžel oslovuje. Když vás oslovuje v množném čísle, tak už vás vidí dvakrát.
2: Je. Jedna paní si za tímto účelem koupila balónek a nechává manžela fouknout.
1: V tom je ovšem určité riziko. Uděláte to dvakrát, třikrát a manžel vám foukne na furt.
2: Jo, to je to. Jsou... Já bych ještě měl jednu poznámku. Jsou taky ženy, které nechávají své manžele v podobných situacích šplhat do třetího patra po okapové rouře. Tenhle test si ale, dámy, dobře rozmyslete, co záleží na tom taky, kolik by vám hodil vdovský důchod a tak, že?
1: Já si myslím, že nejhumánější způsob je pozorovat manžela, když se sléká. Pokouší-li se sundat kalhoty přes hlavu, tak už mu nenalejvejte.
2: A já tu mám další dotaz ženský. Paní Bémová píše, můj muž mluví celé noci ze spaní, co mám dělat? No, paní Bémová, to je jednoduchý. Zkuste ho nechat něco říct přes den.
1: Tady píše... Hezky, tohle se mi moc líbí. Tady píše nějaký Brůna z Černovsi. Moje žena má velmi ráda hrozny. Kdykoliv jsou na trhu, nosím jí je. Rostomilý. No. Sdělte mi, zda nejsou stříkány nějakou jedovatou látkou.
2: Nejsou, je nám líto. Ten jed si budete muset obstarat jináč.
1: Další dotaz od diváka Krále z Opočna. Kdykoliv mi manželka žehlí kalhoty, mám je vyžehlené jenom ke kolenům. Co s tím? No, co s tím? Tak zkuste prodloužit manžel se šnůru u žehličky, že?
2: No, pokud to nedokážete, no tak noste šortky.
1: Tak dost.
2: Opravdu. Já myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pište nám, odpovíme rádi na všechny dotazy.
1: Ano.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V Praze je takový ústav, jmenuje se Zahraniční ústav československý. A ten měl jubilejní rok 60 let, se stará a navazuje kontakty s našimi rodáky po celém světě. A my jsme nejdřív prostě byli vysláni na různá místa, tedy na světě, můžu říct, protože Matuška Chladil a tak dál byli až v Americe. A my jsme se dostali s Jiřinou Bohdalovou mezi Čechy do Vídně. Protože tam se rekrutují vídeňští Češi, jsou nejvíc z Jižní Moravy, tak tam poslali mě. Oni jsou taky v Americe z Jižní Moravy Češi, no ale tak co? Tam je Chladil, no. Teď jsme byli, bylo to ohromný prostě. Bylo to pod záštitou velvyslance Kadnára, jeho paní Natálie. Ohromně se k nám chovali. Všechno bylo bezvadný. My jsme odúčinkovali a měli jsme jeden den volna. A ty děvčata, které se mnou byly, tak hned prostě... Kdes jaký hrad, nebo tohle, Schönbrunn a tak dále. To mě nic neříká, tohle hrady, a to je mrtvý už pro mě. Já mám rád slovesný umění. A tak jsem tak šel a koukal jsem po různých biografiích na Jupam. A to je ono. Našel jsem, co jsem hledal. Tam bylo napsáno takový prostě, už ten nápis, Schöne Katze, Puci, Muci. Prostě takový... No, po tím obrázky. No, ještě daleko zajímavější na těch obrázky, to vám konečně nebudu povídat. Tak jsem si řekl, ale je to hodno tohleto socialistického člověka? Socialistického umělce? Nějaký rakouský čuňačinky? Tak jsem už se odebíral zpátky do hotelu, zase jsem si říkal, no jo, ale já vlastně nevím, čím mám opovrhovat. Musím to viděl, s čím nesouhlasím. To, jak jsem váhal, si mě stalo osudným, pak jsem si pánoval, to už mám co dělat. A v Líce mně se zdálo, že to je nějaký strašně laciný. Já jsem se zpět o biograf a tam hráli Hrady a zámky na Loáře. Takže jsem se neskazil, ale poučil. To byla to otrava.
0: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vůbec je možné, aby tě nějaký režisér k něčemu donutil?
2: Režisér tě donutí ke všemu. O toho tam je. My jsme točili poslední den Cirkusu Humberto. Já měl v podstatě už takový filmovací den, kdy blážo, plážo, nic moc. A točila se, pokud si na ten seriál vzpomínáte, taková ta, jako, jak dělali ty živý obrazy. A já jsem měl být v tom živém obrazu přivázaný ke kůlu a kolem mě jezdili indiáni a skákali na koních tam a osvobozovali tam. Já už si ten obraz nepamatuju, ale neměl jsem tam žádný text, jsem říkal tohle to levou zadní, to nebude žádný problém. Teď tam bylo v hostivaři, stále v ateliérech, byl postavený ten cirkus, sedělo tam asi jako 150 komparzistů a když jsme se chystali na ten záběr, tak přišel František Filip, to je přesně tohle to. Že si tě donutí do ženy. Říká, Pepo, a my ti dáme na krk krajtu. Dámy a pánové, jestli se ničeho na světě bojím, takže prostě tak hada. Žížala a tam končím. Všecko, co je hmotnosti, víš, co je na metry, já nemůžu prostě, to je moje smrt. V pralese, já bych byl na chůdách, no. To si nedovedu představit, prostě potkat takovýhle stvoření, jak vylaz zaprati mě. Pryč. A já jsem říkal, nemůžu, Františku. A najednou jsem pochopil, že on má ve očích takový ten záblesk, kdy on to má vymyšlený, ale jo. Já říkal, ne. A viděl jsem, že ho musím přesvědčit, že ne. Říkal, ne. Ne, já dostanu hysterický základ, normálně. On říká, ale my počkáme, až budeš přivázaný k tomu kůlu. Pak budeš mít hysterák, jak je ti libo. Já jsem říká, Františku, to neuděláte tohle, to neudělám. Říká, pojď se na něj podívat, leží tady. Měli ho rošťáci už to hada připravenýho. Říkal, ne, on říkal, František Němec ho měl včera na krku hrást. On říkal, František Němec je z Národního, tam jsou zvyklí na jiný věci. A když už jsem nevěděl, co já jsem říkal, já to zničím ten záběr, já budu křičet smrt komunismu. A oni nás všichni zavřou. Ale nedali mi hada na krku.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. To dnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Rádio Jihlava, 101,5.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Tak mi to teda nandej, nandej.

Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkný den. Policisté pátrají po vězni, který včera odjel na kole z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. 46-letý Josef Hybek je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Naposledy ho viděl spoluvězeň před včerejší 15. hodinou. Hledaný měří asi 175 cm. Má modré oči, krátké rovné hnědé vlasy a výrazné tetování v podobě takzvaných rukávů. Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince tísňového volání 158.
0: Co se děje v kraji?
1: Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se budou slučovat. Kapacita teď městům v základních ani mateřských školách nechybí, uvedla to mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Pro nejmenší děti se poslední dobou rozšířila nabídka míst v dětských skupinách. Maďarský prezident Tamás Šujok oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Ústavní novelu s deklarovaným záměrem obnovit demokracii založenou na právním státě schválil parlament v pondělí. Prezident navzdory podpisu vyjádřil přesvědčení, že novela poškozuje fungování právního státu v Maďarsku.
0: Sport.
1: Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jedné trefy. Prosadili se Bradley Barcola a dvakrát Kylian Mbappé, který se stal z 22 góly historickým střeleckým rekordmanem mistrovství světa.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno, dámy a pánové, vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska už máme neděli, je 19. července, taky máme před sebou poslední víkendový den. No, tak doufám, že si ho tady společně pořádně užijeme. Jinak taky máme lehce po 9. hodině a začíná nám tedy další nedělní dopoledne na Rádiu Jihlava s Fugasem. Dneska budu opět servírovat písničky, zajímavosti a zábavu. A tak si třeba řekneme, na co se můžete těšit? Že se opět rozvířila debata na téma trestní postih za hanobení hlavy státu. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě toho bude ještě mnohem a mnohem více. Podrobnosti se dozvíte, pokud budete i nadále poslouchat naše vysílání. Já vám k tomu přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 19. července a tak se můžeme podívat na dnešní oslavence. A jsou jimi Čeněk a Čeňka. Přejeme tedy všem oslavenkyním a oslavencům všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM a posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 19. července.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Kvůli souběhu uzavírek v okolí centra, zejména tedy Fricovy ulice, je od čtvrtka na zhruba jeden týden umožněn průjezd Masarykovým náměstím, a to v obou směrech.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, no a já mám v tuto chvíli pro vás připraveny dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, když má svátek Čeněk, bývá mokrý venek. Nebo na svatou Čeňku je lépe býti venku. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěknou neděli. Festival amatérského divadla Jiráskův Hrnov letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Akce, která bude v Hrnově na Náchodsku od 31. července do 8. srpna, každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků.
2: Jihlava aktuálně.
3: Policie včera nalezla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého 38-letého Sergeje Čupova z Ukrajiny. Po němž pátrala od čtvrtka. Muže bez známek života si na vodní hladině rybníka všimla hlídka, která po něm v lokalitě pátrala. Přesné příčiny tragické události policisté zjišťují. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel ve vhodném čase příští rok. V tuto chvíli je podle něj ještě brzo. Prezidentské volby budou v Česku na začátku roku 2028.
2: Sport.
3: Finálovým zápasem mezi Španělskem a Argentinou dnes vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale, zatímco La Rocha budou usilovat o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech. Jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Zápas v New Jersey má výkop v 21 hodin.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám z vlna Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme spolu trávit ten nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodince mám pro vás výběr těch největších světových i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se událo, kdy právě 19. července. A taky si dáme praktické rady na léto. Více už se dozvíte z vln 101.1 FM, když si na to počkáte. Teď už za vámi posílám další hit a přeji hezký poslech.
2: Rádio Jihlava 101.1

Posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a my se můžeme podívat do historie, co kdy přinesl datum 19. červenec. V roce 1907 mladoboleslavská firma Laurin a Clement se proměnila na akciovou společnost. V roce 1914 Bartoloměj Novák začíná na svém pozemku v Žabovřeskách stavět brněnské kino Lucerna. V roce 1921 Národní shromáždění přijalo zákon o podporách v nezaměstnanosti. V roce 1952 komunistický politik Lubomír Štrougal si vzal Věru Novákovou a měli spolu dceru Evu. V roce 1962 ústřední výbor KSČ odmítl kritiku československých poměrů vyjádřenou v Brežněvově dopisu. V roce 1974 smlouva o normalizaci vztahů mezi Československem a Spolkovou republikou Německo vstoupila v platnost.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte Rádio Jihlava. Máme neděli, je 19. července a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. I dneska se nám rodili slavní. Třeba fotbalista Pavel Kuka, režisér Jiří Hanych, sériový vrah Dana Stodolová, ale taky třeba kytarista skupiny Queen Brian May. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Příjemné nedělní dopoledne přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Ve veřejném prostoru se po čase opět objevila úvaha, zda by českému právnímu řádu neslušel trestní paragraf postihující hanobení hlavy státu. Na síti X se tomu vysmál Radek Vondráček. Tímto celé dostalo pozoruhodný rozměr. Lidé s nepoškozenou pamětí si totiž vzpomněli na rok 2016, kdy na Pražském hradě seděl Miloš Zeman a téma obnovení trestného činu hanobení prezidenta republiky se ve veřejném právním prostoru rovněž objevilo. Tehdy to všem, ovšem členové hnutí ANO a komunisté brali za velmi dobrý nápad. Dnešní pohrdavý výsměch Radka Vondráčka k úplně stejnému špatnému nápadu je tedy hodně pokrytecký.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z 1000 produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna chtějí v neděli 26. července, kdy Anna slaví svátek v šumavské sklářské vesničce Anín na Klatovsku. Registrace žen s tímto jménem bude 26. července od 13 do 15 hodin na návsi a v 15 hodin nastane sčítání přítomných Ann.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na střeše horácké multifunkční arény v Jihlavě vznikly 4 vyhlídkové plošiny. Lidé z nich uvidí město i okolní krajinu z neobvyklé perspektivy. Novinka je přístupná za 30 korun a rezervace zatím není potřeba. Rozsáhlý požár ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek, stále není plně pod kontrolou. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války.
0: Sport.
1: Barbora Krejčíková postoupila v Aténách podruhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. Ve včerejším semifinále česká tenistka porazila 6-1, 4-6, 6-3 nejvýše nasazenou dánku Klaru Tausonovou. 30-letá Krejčíková si dnes zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakariové.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 19. července a je neděle. Máme taky krátce po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že se narodil medojed. Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli. Teď popřeji všem pohodový poslech a pošlu za vámi další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: things that I've got.
1: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
2: Neseme dobrou zprávu.
1: V Safari parku Dvůr Králové nad Labem se koncem června narodilo mládě medojeda kapského. Jde o čtvrtý odchov v historii zoo a výjimečný je i v celosvětovém měřítku. Chov medojedů je totiž tak složitý, že na celém světě v zoologických zahradách podle databáze nyní žije jen 60 medojedů kapských.

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 19. července.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Koupání v přírodních vodách v Česku je po polovině prvního prázdninového měsíce téměř bez rizika. Naprostá většina ze sledovaných přehrad, rybníků a dalších nádrží je podle hygieniků vhodná ke koupání. Zákaz platí jen na dvou místech. No jak jinak, samozřejmě na Vysočině. Pouze na několika dalších místech je voda na čtvrtém stupni z pěti, tedy nevhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů hygienických stanic.
1: Letní servis Rádia.

0: Marsa.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem. Zahrady jsou na vrcholu své letní krásy a plní se nám úrodou. V červenci si každý zaslouží na zahradě tak trošku odpočinku, kdy se na lavičce v rozkvetlé a plodící oáze potěší z plodu své práce. Najděte si tu příjemnou chvilku, protože si ji rozhodně zasloužíte. Na lavičce taky přicházejí velké nápady. Co ještě vylepšit? Velké změny je nejlepší si pak zapsat, zakreslit a jejich realizaci nechat na podzim. Teď je čas jen na zahradnické práce a na zmíněné odpočívání.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Jsou tu zprávy, vítejte. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 připravit nový zákon, který bude řešit podmínky jejich pobytu na českém území i provádění obranných dohod s USA a NATO. Vyplývá to z usnesení, které kabinet schválil tento týden.
0: Co se děje v kraji?
1: Další ulice v Třebíči dostala nový povrch. Dělníci dokončili pokládku asfaltu v Bartuškově ulici. Skončila tím i několikadenní uzavírka. Dcera severokorejského vůdce Kim Jong-una se podle pozorovatelů stále častěji objevuje po boku svého otce při klíčových státních akcích. Analytici upozorňují, že režim postupně mění způsob, jakým ji představuje veřejnosti. Podle britských médií se objevilo hned 5 signálů, které naznačují, že by se jednou mohla stát další vládkyní Severní Koreje.
0: Sport.
1: Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 tisíc diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od zítřka se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, dámy a pánové, a taky dobrou chuť, jestli právě obědváte. Dneska je 19. července a máme pravé poledne. No a já připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy na vlny Rádia Jihlava, a Fugas vám všem přeje pohodový poslech. Jinak i během této hodinky si budeme povídat. Třeba o tom, že Google musí otevřít své dveře konkurenci. Rozhodla o tom Evropská unie. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já všem přeji klidný a pohodový poslech.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte sobotní program Rádia Jihlava s Fugasem. Americká společnost Google bude muset podle nových požadavků Evropské unie umožnit společnosti OpenAI i dalším konkurentům v oblasti umělé inteligence a internetových vyhledávačů přístup ke svým službám. Ve svém rozhodnutí o tom informovala Evropská komise. Opatření má zajistit dodržování unijních pravidel. Jejíž cílem je omezit tržní sílu velkých technologických firem.
1: No jistě!

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a když je neděle, nesmí chybět pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Hele, Franto, koukám, že luštíš stejnou křižovku jako já.
3: Já. Hele, už to budu mít za chvilku hotový.
2: Jo? Hele, a co jsi napsal do toho políčka? Ženská část těla na 4 písmenka, začíná to na P a končí na A.
3: No, to je přece pata.
2: Pata, jo? Aha. Hele, nemáš půjčit gumu?
1: Naslyšenou u další pohádky. Hrabé.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den a posílá za vámi hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Každý dotyk vychutnávám, svoju lásku tebe dávám.
0: Zpěvačka Dominika Stará prožívá jedno z nejšťastnějších období svého života. S manželem si konečně dovezli domů syna Šimonka, který přišel na svět předčasně. Radost byla o to větší, že na novopočené rodiče čekalo dojemné překvapení. Zatímco byli v porodnici, tak Domičinová švagrová vyzdobila jejich byt balónky, květinami i dárky, aby byl návrat nového člena rodiny co nejslavnostnější.
3: Rádio Jihlava.
0: Překvapivé bylo pokračování příběhu o řádění 83letého Felixe Slováčka ve Varech. Říkal, že šel spát. A přitom ejhle, líbačka v baru. Mlsný kocour Felix měl pré a pořádně toho využil. Veselil se, obletován mladými ženami, sahal jim na kolínka a kochal se v sexy tanečky.
3: Rádio Jihlava.
4: Rádio Jihlava.
0: Martin Chodůr vyrazil s rodinou na vysněnou dovolenou na Azurové pobřeží. Místo poklidného odpočinku u moře ho ale čekal pořádný šok. Pláž byla doslova zaplněná k prasknutí a najít místo byl téměř nadlidský úkol. Fotografie, ke které svému příspěvku připojil, mluví za vše. No jo, no, na Macháči by se mu to nestalo.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
5: Že na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkný den. Policisté pátrají po vězni, který včera odjel na kole z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. 46-letý Josef Hybek je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Naposledy ho viděl spoluvězeň před včerejší 15. hodinou. Hledaný měří asi 175 cm. Má modré oči, krátké rovné hnědé vlasy a výrazné tetování v podobě takzvaných rukávů. Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince tísňového volání 158.
1: Co se děje v kraji?
2: Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se budou slučovat. Kapacita teď městům v základních ani mateřských školách nechybí. Uvedla to mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Pro nejmenší děti se poslední dobou rozšířila nabídka míst v dětských skupinách. Maďarský prezident Tamás Šujok oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Ústavní novelu s deklarovaným záměrem obnovit demokracii založenou na právním státě schválil parlament v pondělí. Prezident navzdory podpisu vyjádřil přesvědčení, že novela poškozuje fungování právního státu v Maďarsku.
1: Sport.
2: Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jedné trefy. Prosadili se Bradley Barcola a dvakrát Kylian Mbappé, který se stal z 22 góly historickým střeleckým rekordmanem mistrovství světa.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. Stále máme neděli 19. července a vy se kromě spousty skvělých hitů můžete v této hodince těšit třeba na informaci o tom, že Berenika Kohoutová pózovala u bazénu. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. No a já všem přeji pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Okénko.
1: Do světa zajímavostí.
0: Rozhodla se potěšit svoje fanoušky, a to sérií odvážných fotografií v plavkách. Pak ale Berenika Kohoutová přiznala, že podobné pózování není její oblíbenou disciplínou. No a podle toho taky celé focení nakonec dopadlo. Při pózování se totiž zřítila do bazénu.
2: Kurvě kuchařský. Pořád to nechávají otevřený. Ještě jim tam někdo mezi ty hovna spadne.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, proč prší?
2: No tak, aby rozkvetly květiny, aby země dala úrodu. No chápu, ale proč teda prší na asfalt?

Máme 19. července, vy posloucháte Rádio Jihlava, Fugas vám všem přeje krásný den. Pojďme se teď na toto datum podívat do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji bylo 19. července v roce 2006, kdy bylo 34,3. Nejnižší teploty byly 19. července zaznamenány v roce 1786, kdy bylo jen 9,5 stupně. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na rovných 19 stupňů.

0: bez...
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 19. července. Ovšem čas nás dohnal až do místa, kdy se s vámi musím rozloučit, předat mikrofon své kolegyni Katce a popřát vám hezký zbytek nedělního dne. A také se těšit na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby, čau bas fugas.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Pěknou neděli. Festival amatérského divadla Jiráskův Hrnov letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Akce, která bude v Hrnově na Náchodsku od 31. července do 8. srpna, každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků.
3: Jihlava aktuálně.
4: Policie včera nalezla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého 38-letého Sergeje Čupova z Ukrajiny. Po němž pátrala od čtvrtka. Muže bez známek života si na vodní hladině rybníka všimla hlídka, která po něm v lokalitě pátrala. Přesné příčiny tragické události policisté zjišťují. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel ve vhodném čase příští rok. V tuto chvíli je podle něj ještě brzo. Prezident volby budou v Česku na začátku roku 2028.
3: Sport.
4: Finálovým zápasem mezi Španělskem a Argentinou dnes vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale, zatímco La Rocha budou usilovat o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech. Jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Zápas v New Jersey má výkop v 21 hodin.
3: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, už vás zdraví Katka. Na barokním dolním hřbitově ve Žďáru nad Sázavou dá farnost restaurovat vysokou středovou sochu Anděla posledního soudu. Buďte s námi, dozvíte se víc.
3: 101.1 FM, vaše jednička s českými hry.

Oh. Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Na barokním dolním hřbitově ve Žďáru nad Sázavou, který je blízko někdejšího kláštera, dá farnost letos restaurovat vysokou středovou sochu Anděla posledního soudu. Restaurátoři budou pracovat na místě. Návštěvní hodiny hřbitova to neovlivní. Opravy hřbitova skončily v loni. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se lékař pacienta, a vyskytla se někdy u vás v rodině nějaká duševní porucha? No, bohužel dvakrát. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu, a podruhé, když jsem jí v tom chtěl zabránit.

0: Pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Jemnice na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Letošní práce výjdou asi na 3 miliony korun. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města přístupná turistům. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Pokořit dosavadní rekord v počtu žen a dívek se jménem Anna chtějí v neděli 26. července, kdy Anna slaví svátek v šumavské sklářské vesničce Anín na Klatovsku. Registrace žen s tímto jménem bude 26. července od 13 do 15 hodin na návsi a v 15 hodin nastane sčítání přítomných Ann.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na střeše horácké multifunkční arény v Jihlavě vznikly 4 vyhlídkové plošiny. Lidé z nich uvidí město i okolní krajinu z neobvyklé perspektivy. Novinka je přístupná za 30 korun a rezervace zatím není potřeba. Rozsáhlý požár ve městě Drammen na jihu Norska, který podle dosavadních odhadů zničil více než 100 bytových jednotek, stále není plně pod kontrolou. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války.
0: Sport.
1: Barbora Krejčíková postoupila v Aténách podruhé během měsíce do finále turnaje WTA Tour. Ve včerejším semifinále česká tenistka porazila 6-1, 4-6, 6-3 nejvýše nasazenou dánku Klaru Tausonovou. 30-letá Krejčíková si dnes zahraje o 9. titul ve dvouhře proti domácí Marii Sakariové.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Vyladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že na Vysočině investují do lepšího zásobování pitnou vodou i menší obce. Další podrobnosti za momentík.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Na Vysočině investují do lepšího zásobování pitnou vodou i menší obce. Křič na Pelhřimovsku vyřeší postavení vodojemu s úpravnou potíže s nadlimitním obsahem dusičnanů ve vodě. Obec Staj na Jihlavsku bude mít po dokončení staveb víc vody, protože ji kromě studen bude čerpat i z vrtu. Na milionové investice dostaly samosprávy dotace od kraje a z ministerstva zemědělství. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Neříká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No, třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kde pak? Na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka s vámi. Prezident jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Víc informací přidám už za chviličku.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Pěkný den, díky, že ladíte rádio Jihlava. Prezident Petr Pavel tento týden v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července. Školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Zvolen byl už podruhé, funkce rektora se ujal v červenci 2022. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijeme krásný den.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Jsou tu zprávy, vítejte. Vláda chce nově upravit podmínky pro pobyt vojáků cizích ozbrojených sil v České republice. Ministerstvo obrany má do poloviny roku 2028 připravit nový zákon, který bude řešit podmínky jejich pobytu na českém území i provádění obranných dohod s USA a NATO. Vyplývá to z usnesení, které kabinet schválil tento týden.
2: Co se děje v kraji?
3: Další ulice v Třebíči dostala nový povrch. Dělníci dokončili pokládku asfaltu v Bartuškově ulici. Skončila tím i několikadenní uzavírka. Dcera severokorejského vůdce Kim Jong-una se podle pozorovatelů stále častěji objevuje po boku svého otce při klíčových státních akcích. Analytici upozorňují, že režim postupně mění způsob, jakým ji představuje veřejnosti. Podle britských médií se objevilo hned 5 signálů, které naznačují, že by se jednou mohla stát další vládkyní Severní Koreje.
2: Sport.
3: Na pražské Štvanici vrcholí přípravy na start ženského tenisového turnaje Live Sport Prague Open. Po přesunu z areálu na Spartě mají organizátoři k dispozici 3 hrací kurty, včetně centrálního dvorce, který pojme 6 tisíc diváků. Turnaj zahajuje víkendová kvalifikace. Od zítřka se bude hrát hlavní soutěž. Finálové duely jsou na programu 26. července.
2: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví, pohodovou neděli přeji. Na Vysočině se města zaměřují na podporu bytové výstavby s různými investory. Víc informací už za chvíli.
2: Rádio Jihlava. 101.1

Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava také o víkendu. Na Vysočině se města v posledních 4 letech kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. V Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Počet nájemních městských bytů se ve městech zvýšil nejvýše o desítky. Podstatná část je pro seniory v domech s pečovatelskou službou. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce. Tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Pěkné nedělní odpoledne, ladíte rádio Jihlava. Víme, že policie obvinila muže z Jihlavska kvůli založení 12 požáru. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Rádio Jihlava.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava taky v neděli. Policie obvinila kvůli založení 12 požárů 24letého muže z Jihlavska. Zadrželo v Třišti na koupališti. Požáry, které zakládal, způsobily podle policie několika milionové škody. Hrozí mu až 8leté vězení. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava pro váš lepší víkend.

0: Kolik dní ještě dýchá poslední a svět se točí.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Pěkný den. Policisté pátrají po vězni, který včera odjel na kole z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. 46-letý Josef Hybek je odsouzený za majetkovou trestnou činnost. Naposledy ho viděl spoluvězeň před včerejší 15. hodinou. Hledaný měří asi 175 cm. Má modré oči, krátké rovné hnědé vlasy a výrazné tetování v podobě takzvaných rukávů. Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince tísňového volání 158.
1: Co se děje v kraji?
2: Vzhledem k tomu, že Vysočina je specifická velkým počtem malých obcí, je možné, že velmi malé školy zaniknou nebo se budou slučovat. Kapacita teď městům v základních ani mateřských školách nechybí, uvedla to mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová. Pro nejmenší děti se poslední dobou rozšířila nabídka míst v dětských skupinách. Maďarský prezident Tamás Sulyk oznámil, že podepsal ústavní dodatek, který ukončuje jeho prezidentský mandát. Ústavní novelu s deklarovaným záměrem obnovit demokracii založenou na právním státě schválil parlament v pondělí. Prezident navzdory podpisu vyjádřil přesvědčení, že novela poškozuje fungování právního státu v Maďarsku.
1: Sport.
2: Fotbalisté Anglie na světovém šampionátu v utkání o třetí místo po nevídané přestřelce udolali Francii 6-4. Po pauze Francouzi snížili na rozdíl jedné trefy. Prosadili se Bradley Barcola a dvakrát Kylian Mbappé, který se stal z 22 góly historickým střeleckým rekordmanem mistrovství světa.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, už vás zdraví Katka. Na barokním dolním hřbitově ve Žďáru nad Sázavou dá farnost restaurovat vysokou středovou sochu Anděla posledního soudu. Buďte s námi, dozvíte se víc.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava také dnes. Na barokním dolním hřbitově ve Žďáru nad Sázavou, který je blízko někdejšího kláštera, dá farnost letos restaurovat vysokou středovou sochu Anděla posledního soudu. Restaurátoři budou pracovat na místě, návštěvní hodiny hřbitova to neovlivní. Opravy hřbitova skončily v loni. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava. I could stay awake just to hear.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

0: Pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Jemnice na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Letošní práce výjdou asi na 3 miliony korun. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města přístupná turistům. Tolik novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Rusko stupňuje útoky na civilní cíle na Ukrajině. Ve válce, kterou rozpoutali Rusové v Evropě, už byly zabity 100 000 lidí, včetně dětí. Každý může přispět na pomoc. Přímo na účet ukrajinské ambasády UČSOB 304 452 700 304 452 700.

jsem je tajemství víno. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen. Ten se navždy polapil, úsměv tvůj, to je ta pást. Ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. To říkáš všem tak vážně, že ti věřím.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěknou neděli. Festival amatérského divadla Jiráskův v Hronov letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Akce, která bude v Hronově na Náchodsku od 31. července do 8. srpna, každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků.
0: Jihlava aktuálně.
1: Policie včera nalezla v rybníku Borovinka v Jihlavě utonulého 38-letého Sergeje Čupova z Ukrajiny. Po něm pátrala od čtvrtka. Muže bez známek života si na vodní hladině rybníka všimla hlídka, která po něm v lokalitě pátrala. Přesné příčiny tragické události policisté zjišťují. Rozhodnutí o tom, zda bude znovu kandidovat na nejvyšší ústavní funkci, oznámí prezident Petr Pavel ve vhodném čase příští rok. V tuto chvíli je podle něj ještě brzo. Prezidentské volby budou v Česku na začátku roku 2028.
0: Sport.
1: Finálovým zápasem mezi Španělskem a Argentinou dnes vyvrcholí 23. mistrovství světa ve fotbale, zatímco La Rocha budou usilovat o druhý triumf v historii a premiérový po 16 letech. Jeho americký tým v čele s kapitánem Lionelem Messim se může stát první zemí od roku 1962, která obhájí zlato. Zápas v New Jersey má výkop v 21 hodin.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Vyladíte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že na Vysočině investují do lepšího zásobování pitnou vodou i menší obce. Další podrobnosti za momentík.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Na Vysočině investují do lepšího zásobování pitnou vodou i menší obce. Křeč na Pelhřimovsku vyřeší postavení vodojemu s úpravnou potíže s nadlimitním obsahem dusičnanů ve vodě. Obec Staj na Jihlavsku bude mít po dokončení staveb víc vody, protože ji kromě studen bude čerpat i z vrtu. Na milionové investice dostaly samosprávy dotace od kraje a z ministerstva zemědělství. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka s vámi. Prezident jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Víc informací přidám už za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: profesor Indigo.
1: Pěkný den, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Prezident Petr Pavel tento týden v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července. Školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Zvolen byl už po druhé. Funkce rektora se ujal v červenci 2022. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přijme krásný den.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Krajina posedlá tmou.
2: Krajina posedlá tmou.
1: Vzpomínky do sebe.

0: Krajina posedlá tmou.
1: Krajina posedlá tmou.
2: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Miláčku, koupil jsi jar?
4: Ne,
3: ale koupil jsem rum. Myslím si, že po litru nám bude neumyté nádobí úplně jedno.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: put up. Je vou ter fire. Je vou ter koyauda. Co tě našle, hačku daj.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíříš, nejde jenom vodu víři.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva ski alpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy, nemáš zlomené? Ne, dobrý. Tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívčí slovenštině jsou u ženy krásnější. Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takové. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stál, ale takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? A dva cizinci, ty mi dali. Já pám, kde jsou, jaký? On pám, nějaký Miller a Turgau. My jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, mimo Moraváci a těma Čechama, ale skutečně vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupů. No to je divný, to je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem Modranské pod Věchom. Ta hned manželka, kde to je? Musíš tam někdy vzít, že jo, tohleto všecko. A my končíme na záchytce a oni v izbičke pro opilcov.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: na rádiu Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebujeme si představit nějaký vzrušující sen.
2: Vzrušující sen?
1: No.
2: Jeden mám?
1: No.
2: Ten se mi zdá už leta vždycky kránu.
1: No tak hajdy, no honem.
2: Já ho řeknu, ale musím zase do budky.
1: No, běž do budky.
2: To je krásný sen.
1: No.
2: Vzrušující.
1: No.
2: Hele, kachna pečená, červený zelí, bramborový knedlík, dvanáctka vychlazená.
1: Prosím tě, přestaň na to myslet.
2: To už nerozchodím.
1: Podívej.
2: To já nerozchodím, tohle už. To.
1: Pojď ven.
2: Pojď ven. Ježišmarja.
1: Prosím tě.
2: To mě vzalo.
1: Okamžitě to vygumuj.
2: Ano, takový hezký sen.
1: Ano, vygumuj to.
2: Je škoda. Já si ho nechám, ale já si ho přesunu do levý půlky hlavy, tam mám dost prázdno, tak...
1: To může být
2: kdekoliv. Já si tam mám takový hardware, já si tam kliknu enterem.
1: Prosím tě.
2: Už je tady kachnička.
1: Hele, abych poznal, co seš zač, potřebuji, aby si v hlavě představil ženskou.
2: Ženskou, ano, je to nutný, ano.
1: No jistě.
2: Tak jo, no. Už se mi tam teda jedna válí, no.
1: To je ono, to je ono. Všimněte si, začíná to fungovat. Válí se mu ve snu ženská.
2: Jdeš o tý kachny?
1: Já jsem ti říkal, abys to vygumoval.
2: Se mě zdálo, jako že šahá po kachny.
1: No, dobře. Válí se mu ve snu ženská. Začíná to fungovat. A teď pozor. Důležitý dotaz. Vzrušuje tě to?
2: No, když to musí být, aby jsme nezdržovali. Půlnoc bude za chvilku nedávno, tak abychom...
1: Jak když to musí být? Když to děláme kvůli tobě všechno.
2: Ano, ano.
1: Tak si trošku pomoz. To ne, počkejte. Ne. Ne. Prosím vás, takhle jsem to samozřejmě nemyslel. Beru zpátky jinak. Já ti pomůžu.
2: To je ještě lepší.
1: Ne. To se nedaří. No. Hele, co má na sobě, aby tě to vzrušovalo?
2: Zástěru vaří.
1: Ne.
2: Smaží.
1: Ne.
2: Tak aspoň ohřívá tu kachnu.
1: Nic nedělá.
2: No, taková se mi nemusí zdát. Takovou má doma skoro každý, že jo, pane?
1: Hele, ne. Soustřed se, má na sobě třeba, pozor, černý podvazkový pás.
2: A proč se ho nevypereš, pindíra jedna?
1: Když ta práce.
2: Když už se mě zdá, tak aspoň bílým, vybraným, vyžehleným, tesilovým, nebo...
1: Hele.
2: Z vatelínu.
1: Z vatelínu na zimu, to je výborný.
2: Flanelové je dobrý.
1: Prosím tě, není tam žádný pás.
2: Není tam pás.
1: Jdeme z modu, je tam body.
2: Body.
1: Co tam ještě chybí, aby tě to vzrušilo?
2: Doyle?
1: Ne. Žádnej kaolin, postel tam chybí, aby tě to zrušilo.
2: Postel v ní, body doil a kaolin, to je radost. To jsou věci dneska.
1: Ne, hele, víš co, po té teoretické stránce, dobrý, já si myslím, diagnozu bych stanovil zastydlá puberta, my tomu říkáme ZPčko, takže tobě pomůže náš trenažer, který tady máme. To je erotické záhořovolože.
2: Ano.
1: A tady tě dostaneme do té správné formy. Máme tady rehabilitační sestry, abych vás požádal. Děvčata, buďte tak laskaví. Ty se připrav. Léčba. No tak, do práce, děvčata, do práce. Do práce a už ať to frčí. Už ať to frčí.
2: Ale to je, moment, to je ale... No. To je erotický salon tohle, to není žádný léčebný zařízení.
1: To je, možná to vypadá trošku jako erotický salon, ale je to pod mým citlivým vedením. Hajdi do postele.
2: Lékařský tak. Vedení, takže to je tak. Bezpečný.
1: Přátelé. Přátelé, to jsou naše léčebné metody. To jsou věci, kde i vy můžete přijít. Rozumíte? My, to půjde na pojišťovnu samozřejmě, zatím si to ještě platí sami, ale my otvíráme filiálky v Chebu, otvíráme v Dubí, i pro vás mimo pražské, je to úžasné. Máme heslo panicům a panám, už nám zvoní hrana.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vy vypadáte dost informovaně. Já potřebuji nějakou informaci.
2: No počkejte, promiňte, já vám teď nemohu podávat žádné informace. Tady se natáčí pořád.
1: Já vím, já jenom mi... Cože se tu natáčí, říkáte?
2: Pořád se tu natáčí.
1: Ano, tak já si to jen napíšu, tak říkáte, že se tu pořád natáčí, ano?
2: Ale podívejte se, ne pořád, ale pořád, rozhlasový pořad.
1: Jo, pořád, rozhlasový pořad, aha, ano, ano.
2: No.
1: A to je, prosím vás, rozhlasový pořad do rozhlasu, ano?
2: No, ano, do rozhlasu, ano, a proto jako tady nemůžete rušit.
1: Ne, to já nebudu rušit taky, samozřejmě to já nebudu, to se nebojte, to je... Vím přeci, že když se tady teď něco natáčí, že tady nemůžu rušit, jo, to je samozřejmě. Mám přece rozum, ne, to je samozřejmě. To já si to jenom rychle napíšu, víte, hned to bude, to je hned. To já si to jenom rychle napíšu.
2: Prosím vás, takhle dělejte rychle.
1: Ne, rychle, to já, to bude hned, jen se nebojte, to já zase, když píšu, tak to já píšu rychle, to se nebojte. No tak, někdy samozřejmě taky píšu pomalu, že jo. Ovšem, když vím, jako, že to kvaltuje, že jo, že to potřebuje nějak narychlo, nebo tak. Tak to já píšu rychle, to se nebojte, to já píšu jak namydlenej, to se nebojte.
2: Prosím vás, tak už si to konečně napište.
1: Lidi, už to píšu, vidíte, že už to píšu, to bude hned. Tak dneska máme, dneska, to se nebojte, to je, víte, že vy jste tak trochu podobnej mojí manželce?
2: Ano.
1: Až na ten knír ovšem, víte?
2: Dovolte, přece já žádný knír nemám.
1: No vy ne, ale moje manželka, víte?
2: Prosím vás, podívejte se, tady běží program.
1: Ne, už to bude, když vidíte, že už to píšu, už to bude. Tak dneska máme 1. dubna 1965. No vidíte, už to bude, to je hned. Jak ten čas letí, vidíte, už zase 1. dubna. Ještě nedávno byly Vánoce, už je zase 1. dubna. Toto letí.
2: Prosím vás, dělejte, vždyť vidíte, že tady probíhá program.
1: Ne, už to bude, vidíte, ještě jenom závěr, už to bude.
2: No,
1: tak ještě jenom, už to bude. No tak teďko máme, počkejte, kolik to máme, 20 hodin 30 a ten pořad se jmenuje, jak se jmenuje ten pořad, prosím vás?
2: Co s načatým večerem?
1: Co říkáte?
2: Co s načatým večerem?
1: No tak já ani nevím, asi pak půjdeš někam na pivo, nebo ale. Co?
2: Podívejte se, to není otázka, to je název dnešního rozhlasového pořadu,
1: jo,
2: co s načatým večerem.
1: Jo, tak to je název, já myslím,
2: no,
1: že se mi to ptáte.
2: Ale
1: jako,
2: ne,
1: to
2: název,
1: já rozumím, otázka. To je otázka, no, tak... Co s načatým večerem? Jo, a vaše jméno ještě, kdybyste měla skvěle řekl.
2: Ale no tak to snad je jedno.
1: Ano, to je jedno, tak mi ho jen řekněte a už no, to bude.
2: Budín František.
1: Budín František. A teď, kdybyste se mě, pane Františku, tady ještě podepsal, prosím vás.
2: Na co to chcete?
1: Tady na ten papír se, kdybyste se mě to...
2: Já myslím, jako na co chcete můj podpis? Co si to tady píšete?
1: Jo tak, ale já si tady píšu takové alibi, víte?
2: Alibi?
1: Alibi, ano, ano.
2: Jaké alibi?
1: No, alibi. Alibi to je takové, ne, alibi, jak bych vám řekl, alibi to je, když třeba potřebujete dokázat, jestli jste byl nebo nebyl tam, kde jste byl, tak abyste nebyl podezřelej, že byste byl někde, kde jste nebyl, tak musíte právě dokázat, že jste byl tam, kde jste byl. Víte, tomu se říká alibi jaksi.
2: Dívejte se mě, nemusíte vysvětlovat, co je to alibi, to já přece vím. Nebo se myslíte, že jsem hloupej nebo co?
1: Ale to ne zrovna, no. A třeba se pletu, že jo, no člověk neví.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl.

zas ta kina, si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění, slzy v hrách.

0: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
1: No, ono jako nedošlo.
0: Nedošlo?
1: Úplně.
0: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
1: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
0: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
1: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
0: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
1: No. Jenže nesvítilo.
0: Nesvítilo, ano.
1: No tak.
0: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
1: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
0: Ale ten byl zrušený.
1: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Ten chlípník jeden. Z prsta. Uchce. Víte?
0: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou. Rozumíte, že byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
3: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
0: No, co vy na to?
1: Jo, takhle.
0: Co vy na to?
1: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
0: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
3: Ještě mě bolí baterka.
0: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
1: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, to tady.
2: Ukažte mi to.
1: Ale ne, to vy nemůžete přece, vy nic neuvidíte. To by mohl potom věčit každý, že
2: ale
1: jo?
2: Ale podívejte se, no. Já vám do toho nechci mluvit, ale já si myslím, že vám to občas ukazuje nějaký nesmysly.
1: No.
2: Ono vám to asi takovouhle už pomaloučku dosluhuje, rozumíte? Protože no. Blonďák v naší rodině, já bych o něm samozřejmě něco musel vidět. No. Se, ale když...
1: Nemusel. To se ukazuje budoucnost. On teprve přijde.
2: Jo, dobře. Rozumíte? Tak když tomu chtějí lidi věřit, ať věří. Když za to chtějí platit, ať platí, jenom mě to je úplně.
1: No, já jsem si právě myslela takových jako 500 korun, jo, za jednu výžbu, no to není moc.
2: 500? Ale to se, já bych za to ty prachy nedal. Ale aby jsme to zkrátili, podívejte se, paní Mráčková, jak už jsem vám říkal, já potřebuju vědět, pod co já vlastně to vaše věštění šoupnu, protože...

0: státem uznaná živnost, to zatím není.
1: Není. No.
0: To je mi líto a ani do budoucna to zatím nějak nevidím.
1: No ale za to já tam vidím věci. Teda já vám řeknu takhle hambatý, věci jsem v kouli dlouho neměla.
0: Počkejte, no, že bych vás já nakonec dal pod erotický služby?
1: Ale to si tam šoupněte tu vaši paní. Ježišmarja, co ona to tak... No já se na to ani koukat nebudu. Na to, aby se člověk koukal až po 22. hodině. No,
0: myslím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
1: No, počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte? Ale... To přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
1: to
2: drahý pane, to nejde na černo. Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
1: Tak pane referente,
2: no.
1: Že jste to vy, no. Rozumíte, já se teda na vás si dám záležit, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
1: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
0: Jo, no to je zrzavý.
1: Jo, vaší manželky.
0: Ne, to je moje.
1: Jo, to je
0: moje, vaš... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten takhle, se to maloval, víte?
1: Takhle, helejte, ale on je nějakej nakřivo.
0: No je docela možný, ona se občas přesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
1: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
0: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
1: jestli přijde. Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
0: kolik?
1: 11. května.
0: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč? Jak dneska to? Je 11. května.
1: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
0: Moment, počkejte.
1: No.
0: Vy chcete říct,
1: co?
0: Že to, co vy tam vidíte,
1: no.
0: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
1: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
0: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno vím! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
1: Ale ona už se oblíká.
0: Jo?
1: Jo, ona už se oblíká.
0: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
1: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
0: Přijdu možná až za 3 dny.
1: Jo.
0: Cože? Kde budu?
1: Na chalupě.
0: Na chalupě budu.
1: Se svojí sekretářkou.
0: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
1: Ježišu,
0: teda.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane majore,
2: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
3: Znásilnění.
2: Víte, že dneska ani nějak ne.
3: Jedno tady totiž je, čeká venku.
4: U nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
2: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
4: Hleďte, to mě nezajímá, pane majore, to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
2: No, to je něco jiného? No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
4: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
2: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
4: No dyť, že se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
2: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
4: Šmarja, co jsem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
2: No tak přivejte Žovku, no.
4: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
2: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
4: A proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka.
2: Počkejte. Já jsem vlastně nějaký přetažený. Posaďte se.
4: Jo, děkuji. Tak.
2: Prosím vás.
4: No.
2: Koho teda vlastně znásilnili?
4: No koho asi, pane Malo. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
2: Váš doktorovi!
4: Blůzičku.
2: Jo, blůzičku.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já, že jsem koupil lahev koňaku?
2: No, to asi myslím
1: já. Pozorní, kdo ti vlastně tu dialektiku vysvětloval? Nebyl to jiný pán?
2: Ale no ty, Mouračku, ty jsi říkal, slečno, slečno, vás by měli ukazovat jen při zvláštních příležitostech, tak dvakrát do roka.
1: Jo, tak to jsem
2: byl. Vy jste něco, co může pochopit pouze Picasso a já?
1: Jo, tak to jsem byl já, ale to jsem to přehnal. A taky se mi to vymstilo. Na rukou jsem tě nosil.
2: No ovšem, z gauče na gauč.
1: Hele, štěstí mi to moje. Já bych tě i teď nosil, ale museli by se vrátit doby, kdy jsem ti vysvětloval, že všechno souvisí se vším. Rozumíš, jedním slovem prostě, no začít znovu. Aha. Hele, dáme se rozvést.
2: Ježiša, Mouročku, ty si snad myslíš, že ti na tohle to skočím.
1: Ne?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak ne.
2: Ne.
1: No dobře, buď si lhostejná, buď si chladná.
2: Jo, tak já, chladná, lhostejná, tak já jsem chladná,
1: ano,
2: lhostejná, že ty jsi se v požehnaném věku zamiloval do nějakého zajíce.
1: Já?
2: A já chladná, lhostejná.
1: Jsi lhostejná, lhostejná a já trpím,
2: jo,
1: rozumíš?
2: Trpíš,
1: já
2: no,
1: trpím.
2: Jo.
1: Ano, já jsem se zamiloval a tadyhle mě to takhle, nebo tadyhle, no prostě tadyhle mě to takhle hára.
2: Jo.
1: Ty si přitom čteš, kolik dostal pan Kopidlo za omezování svobody.
2: A Milánku, ono by ti snad pomohlo, kdybych četla FL věka.
1: Hele, ty nemáš vůbec co číst, když já takhle trpím. Ty máš jako moje žena soucítit se mnou. Máš mě litovat. Máš trpět. Jako trpím já, ano. Člověče, ty vůbec nevíš, co se to se mnou děje. Já jim miluju.
2: A proč mě s tím otravuješ?
1: No proč? Protože jsi moje manželka. Protože mi máš podle zákona pomáhat u stolový úlože. Tedy pomáhat a nečíst si o panu Kopidlovi.
2: Pojď sem, tak víš co, já ti pomůžu.
1: No vidíš,
2: no. Tak pojď sem, no tak chlapeček můj, no tak on se zamiloval a nešťastně, ale to přejde. Napíšeme ty nehodný, viď, Mourečku, napíšeme, jak se to trápí a když to nepomůže, tak ji uneseme.
1: Uneseme. Ty ji uneseš.
2: Kolik ona váží, jak je těžká?
1: No, to je lehká ženská.
2: Jo, no tak uneseme.
1: Zlato moje, já ji tak miluju. Kdyby to věděla.
2: Tak neví.
1: Ne.
2: Neví. Ne,
1: kdo by to taky vykecal?
2: No jo.
1: To je tajemství, rozumíš?
2: Jo.
1: Sladký tajemství.
2: No jo.
1: Hlavně pro ní.
2: Jo, no ta bude překvapená, až se to doví, že ji náš Mourek miluje.
1: Ano.
2: Kota bude překvapená.
1: No a až ji uneseme, to se teprve podiví.
2: No to se podiví. Hlavně až tě pozná, ta se podiví.
1: No, hlavně, že nepomůžeš.
2: Jo, to víš,
1: tak je to správný. Jako manželka mě má být ve všem nápomocná. Že pomůžeš kocourkovi, který se trápí a je zamilovaný.
2: Ale to víš, že jo.
1: Že ona mě nemiluje.
2: Ale Mouročku, to je tím, že ona o tom neví.
1: Že jo.
2: Ano, ale až se to dozví, ta se zblázní. Úplně zblázko.
1: Víš, že jo.
2: Určitě.
1: No, zblázní se.
2: No, se zblázní.
1: Určitě se zblázní.
2: Určitě, to blázen.
1: Počkej, jenže co provedeme s tebou, až bude tady?
2: Ale se mnou si nedělej starosti. Hlavní věc je, aby už byla tady a byl pokoj.
1: Moment, počkej, tak dost. Jak to, že nežárlíš? Ty, moje žena a nežárlí? Tak ty už mě nemáš ráda. Nemáš, přiznej se.
2: Ale mám. Víš, že mám. A nebo nemám.
1: No, tak prosím. Vlastní žena mě nemá ráda. Jak to pak můžu chtít na cizích lidech?

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých zřítel.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můžu osvěžit tvou paměť, když se nám do vyprávění dostala zvířátka. Ty máš jednu hodně dobrou příhodu se slonem.
2: Ježišmarja, no jo.
3: Zvířata pro herce, to je neuvěřitelná věc, to je neuvěřitelný soupeř. Hejte, my jsme točili pana Tau a pan Tau v oblacích, ne?
2: Jo. A tam já jsem měl za partnera slona. Sluně, jo, sluně, kamaráde, zkus ho zvednout. Okej, macek, paničku.
3: Ono se o slonech říká, že jsou chytrý. Jsou. Hele, já ho měl na špagátě, držel jsem ho, byli jsme v zoologické zahradě a měl jsem takovýhle špalek textu odříkat do kamery a držel jsem to sluně a jak jsem ho tak pozoroval, jak jsem na něj koukal, tak to bočičko, on tím bočičkem po mě koukal a teď ten chobot tak... Já na něj koukal, jsem říkal, čověče, co... Ten něco dává dohromady, ten něco vymýšlí. Ten špekuluje o nějaký lumpárně. A říkají, klid, Pepo, jako nic nebyl dělat, budeš jenom stát, budeš ho držet a odříkáš to celý a jdeme dál. A říká, jo. A podívejte toho slona. Tomu se něco nezdá a ten slon furt. Věřte tomu nebo ne, nachystaný, já nadrnčený text, stojíme vedle sebe, on se klap, já začal mluvit. Ten slon se podíval, nadzvednul levou nohu, kterou, jak se vedle mě, položil na moji a celou váhou se převážil. Přísahám, já jsem drmolil ten text. Jestli mi nevěříte, zkuste si nechat slona šlápou na nohu. Já měl pocit, že zajíždím do asfaltu. Odmluvil jsem celý ten text a když se ozvalo stop, on dal nohu pryč. Ten byl cvičený na herce, čověče. A mě nejenom slon, ale mě lidi, dámy a pánové. Já jsem jeden z mála herců, který byl zbytej divákem. Fakt, nás ještě čekají věci.
1: Je to pravda. Je
2: no,
1: to pravda.
2: Ano, já v Děčíně, já byl zbytej divákem při představení. Fajn, jsme hráli představení s pidlou v zádech a... Kdybych věděl, že stačí tak málo, tak jsme vždycky přijeli, když jsme s pidlou v zádech a mohli jsme domů a my chudáci 2 hodiny hráli. Tak. A teď byl epilog představení, já zůstával na jevišti sám a povídám a najednou slyším v portále takhle hlas nějaký. Já jsem si říkal, protože jsme hráli odpoledne a večer, zase já jsem říkal, ty kluci, ta technika, oni jsou tak bezvohlední, Kriste pane, nemůžou chvilku držet zobák. To je tak nepříjemný hrát a slyšet nějaký hlasy. Otočím se a na mě se řítila baba. Hůl v ruce. Vypadala trošku jak manželka Čapájeva. Rovnou na mě a řvala, já chci gota. Česný slovo, to se mi vyhovět nemohl, to pochopíte. Před chvilkou jsem se vzdal zpěvu. Já jsem jenom ránu jsem dostal, pak jsem chytil hůl, tahali jsme se o tu hůl. V tom zavřeli oponu, baba zmizela, my jsme se šli děkovat a lidi tleskali, oni mysleli, že patří do představení.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Moravský tragéd, Lubomír Kostelka, původním povolání pastičkář. Už od svého útlého mládí pořád něco organizoval. Nic nenechal jen tak, pořád se snažil, aby se něco dělo, a tak taky jednou přišel a povídá: hele, Ladíku, nemohl bys říct tátovi, že bychom šli k vám na chatu? Já mám 50 litrů výborného vománkového vína. Já mám jakýho? No, vománkovýho vína. No tak já jsem se neptal, já jsem v těch vínech nebyl tak zkušený, já pracoval vždycky v tvrdým alkoholu. A tak pánu, prosím, já se tátý zeptám. A táta říká: kolik vás bude? Já jsem říkal: asi 15, paže toho 50 litrů. Tak mě říkal: prosím pěkně, běžte, nezapalte tam nikde. V Brně se tenkrát v té době pít nedalo, protože nebyly sice záchytné stanice, ale v brněnské Rovnosti vždycky uveřejnili fotografii. Pan Adolf Jebavý, řezník a uzenář, se opil a ulomil kraj chodníku. Nebo takovýhle, rozumíte, impertinence a to. Tak jsme si říkali, proč se máme někde tlumit, anebo potom se dostat do tisku. Tak jsme šli na Knížskou přehradu k nám do chaty. Nesli jsme 50, víte, co to je 50 litrů vína, 50 litrový demižon. Šli jsme, jako velbloudi, když cejtějí vodu, tak my přidávali, byli jsme na chatě, rychle se prostě rozdělal oheň, nanosilo se dříví venku, takový táborák, jako nanosili se skleničky od hořčice a teď se nalilo a každý, kdo se napil, takhle mírně zlápal po dechu a povídá: co to je? Co to je tohleto? Ono to mělo chuť něco jako mezi vermutem, griotkou, ale i pivo z toho jako mírně tak sládlo, víte? Co to je, Lubošku? Pa, normální vománkový víno. Vománkový víno? Říkali: nechutná. Ale jo, to není špatný, to není. Ono víno to bylo veselé, víte? Po dvou hořčičných skleničkách už jeden kamarád hrál na kytaru, aniž jí měl. Druhý pada. No něco ohromného, veselo z toho bylo. A tak se zapomnělo, co to vlastně pijeme, až jeden z nás, asistent výtvarníka z brněnského divadla, nějaký Kraus, si odskočil na chvilku do lesa. To už hvězdy svítily. Takhle koukáme, zpíváme si, najednou se vrací z lesa kamarád Kraus a povídá: Lubošku, co to pijeme za svinstvo? Kostelka: pánu, dovol, jaký to je svinstvo, kluci, jaký to je svinstvo, pán, je blbej, když mu to nechutná, to nepije, pán, moment, pánové. Já jsem byl v lese a mě tam svítí hovno. Náma to otřáslo, zaprvé protože Kraus byl jinak velice slušný člověk, takhle se nikdy nevyjadřoval. Přitom jsme viděli, že smrt mu kouká z očí, říkali jsme: co to je, jaký pak tohle, humpa, no co to je za víno? My jsme říkali: no co to povídáš, to bychom museli vidět, humpa, však pojďte se podívat, tam to je. Vstoupili jsme na kraj lesa, tam na takové malinké pasece leželo něco, jako když upadne fosforeskující ručička z věžní hodin. Jako neonová trubka. Jako kdyby měli světlušky sjest. Něco strašného. To vám bylo tak sugestivní. V té tmě a příšeří toho lesa. My na to koukali. Povídáme: no to je zajímavý, ono to skutečně svítilo. Něco ohromného. A teď to začalo. No Lubošku, co to pijeme tohle, protože v té době probíhaly různý procesy. Jak Eisenponáci tam nebo tamhle si mysleli, že prostě vyzrají na československý dráhy, viděli smrti hlava na cisterně, řekli si: a to vám tak zbaštíme, tam bude jistě líh, on tam byl dřevitej, potom oslepli, že jo? Teď my jsme nemohli poznat, jestli slepne, pač mavila jako v pytli, nic jsme neviděli stejně. Co to je, Lubošku, za víno? Jaký pak vománkový? Najednou jsme všichni viděli, že to nikdo nikdy neslyšel. No, pánu Vománkovi, to je tak, podívejte se, mýmu strýci, který má vinohrad, skysalo víno. Já přijel právě, když to chtěl vylít, a pám: strejčku, prosím tě, mě jako člověku z města bylo líto takovou tekutinu vylejvat, skysaný, neskysaný, já pám: daruj mi to, on pá, chlapče, jít se s tím otávíš, budeš mít zkažený žaludek, já si s tím nějak poradím. Přijel do Brna, tam měl takovou správcovou, která rozuměla všemu. A povídá: pane Kostelka, to je jednoduchý. Do skysaného vína se musí naložit léčivý byliny, víte? Ono to stáhne tu kyselost a potom je to víno. Eňo, něňo, povídá, dáte mi ochutnat? Umpa, samozřejmě. Šel, zháněl, povídá, ale žádný byliny jsem nesehnal, sehnal jsem jenom vománkový keřík na revma, co je, co se obalujou nohy tím. Pa, ale nebylo to špatný, dal jsem to tam víc, zase na, jako, abych to vynahradil, že nejsou, a ono mi to zželatinovalo. Tak jsem skočil ke kolegům na farmacii, co študovali, ty mi dali čistý líh, já to zase rozředil, že jo? Zase to bylo moc řídký, zase do toho vománka. A tak z toho vzniklo z těch 30-50 litrů. Proto ty zvláštní chutě. Víte, ale jinak je to, pánové, nezávadný. Nikdo pá, závadný, nezávadný. Co když přijem k lékaři, už bude pozdě a ztratíme zrak. To chce doktora, okamžitě teď. Je tady někde na blízku lékař, a pám, je takovej trochu nelidumil. Doktor Znamínko, tady má chatu kousek, ten nesnáší vůbec nic. Ten nesnáší, že je tady přehrada, že my tady máme taky chaty a teď já tam k tomu člověku v noci mám jít, kvůli tomu, že mi tady pijem nějaký svinstvo, mi pak nedá se nic dělat, první pomoc je první pomoc. Tak já dost neochotně jsem šel, zabouchal jsem na tu jeho chatu tam u toho doktora Znamínka, tam se ozvalo. Co tady za volá tohle to v noci? Já, pane doktore, tady je menší, on pá, to je mi jedno, v noci zále, já jsem pá. Pane doktore, prosím pěkně, první pomoc. On pá, jaká první pomoc? Já pám, my pijeme nějaký zvláštní víno, bojíme se, že to je dřevitej líh, protože kamarádovi z toho lese svítí stolice. On pá, co to povídáte, z chlastu můžou svítit jedině oči, kamaráde. To mě to porád přes dveře. Je noc, v noci se spí, ale jemu to nedalo, protože byl lékař a věděl, že první pomoc musíme poskytnout svýmu spolubližnímu, zvlášť, jsme lékaři, že ano? Jak říká Šterce, milostivá paní, samozřejmě, já jako promovaný adept Červeného kříže vás prohlídnout můžu, ovšem léčit ještě nesmím, že ano? A on byl lékař navíc. Tak mu to nedalo, v oblík se a šel tam se mnou. No i na něj to zapůsobilo velice tedy otřesně. 14 mužských jak funebráků stojí na pasece a uprostřed něco divného. On kterou celou cestu mě vyvracel, že nemůže nic prostě z alkoholu svítit, kromě očí, tam zůstal, stuhnul a povídá, víte, že jo, skutečně svítí. Všichni říkají, my na to, pane doktore, už půl hodiny koukáme a nepřestává. A on povídá, komu to patří, a ten Kraus tak skromně povídá, to je moje, pane doktore. On na něj tak s uznáním pohleděl a povídá, no to je, to jsem ještě v životě neviděl, z nás taky nikdo, víte, ale protože to byl doktor, a řekl bych navíc doktor Ohař, tak začal ohledávat to okolí. Možná to byl soudní lékař, že ano? Kouká, kouká, najednou povídá, pojďte sem, pane Kraus. Tomu se moc nechtělo, víte, zase na ta samá místa, kde to tohle stvořil. Povídá, nezakop, vy jste tady o něco? Ten Kraus povídá, zakop, zakop, já do toho skoro upad. On pá, o tenhle pařez, víte? Ten pá, ano. On pá, podívejte se, to byl strouchnivělej pařez, víte, a on, když ho vzal a jen do něj dejch, tak ten pařez sám od sebe fosforeskoval, natož potom, když dostával tolik tepla z dola. A ten doktor z radosti, že nepijeme dřevitej líh, že není potřeba žádného lékařského zákroku, šel s náma ochutnat to vománkový víno a skutečně druhý den nejen nám, ale i jemu z toho chlastu svítili veselé oči.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rá-

dopis s adresou nebe, hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Ptá se Anita doktora, říká, prosím vás, pane doktore, jak musím tu antikoncepci brát? Musím to vzít po každý souloži, anebo stačí jedna pilulka denně? Mladý lékař má za sebou první porod a ptá se šéf lékaře, jestli dělal všechno dobře. Ten říká, no tak celkem jo, no akorát to plácnutí na zadek se nedělá matce, ale tomu novorozenětí. Lékař říká k jedný pacientce. No a teď bych jenom ještě chtěl vědět, jak je to u vás v manželství s vaším sexuálním životem. Ona říká, no tak u mě je to, pane doktore, všechno normální. No všem, jak je to u manžela, to já nevím, že o mě nikdy nic nevypráví. Potkají se paní Čmoudová s paní Bulkovou. Povídá paní Čmoudová. Je, já už vás neviděla, paní Bulková. Co podělá vaše dcerka? Já slyšela, že už má přítele nějakýho. Paní Bulková říká, no jo, ale ne nějak, jak si snad myslíte, jenom tak čistě platonický, víte. Paní Čmoudová říká, platonický, a jak je to platonický? Paní Bulková říká, no jako, že za to nebere ještě nějaký peníze, nebo tak. U kanibalů je v kotli s vodou člověk, pod kotlem je oheň. Kanibal říká k svý ženě, hele, tak já teď musím pryč a nezapomeň, jak jsem ti říkal, až začne křičet, tak přidej cibuli. Baví se dvě, povídá ta jedna. Poslyš, Anka, prej si chceš nechat udělat plastiku prsou, je to pravda? Anka říká, jde pak, prosím tě, ani nápad. Můj starý si nic takového nezaslouží. Jedou dva rytíři na koni, jeden mladý a jeden starý. Povídá ten mladý, já nevím, ty si dal tvý starý manželce taky pas cudnosti. To si myslíš, že by ti mohla ještě záhnout, nebo co? Ten starý říká, ale to ne. Ale teď, až přijdu domů, taky řeknu, že jsem ten klíč ztratil. Jeden chirurg říká před operací pacientovi, jen se nebojte, člověče, já tuhle operaci dělal už aspoň 50krát. Pacient říká, je, tak to mě opravdu uklidňuje, pane doktore. A chirurg říká, no jo, prosím vás, buďte klidnej. To by bylo, aby se to jednou nepovedlo. V jedné restauraci říká host, poslyšte, pane vrchní, tomuhle říkáte specialita? Vždyť ty psí karvanátky jsou tvrdý a žamba. Ten vrchní říká, no jo, to víte, no, těch psů je teď pořád míň, tak my to teď meleme i s boudou. Pan učitel ve škole mluví o hygieně a chce, aby děti uhodly, že si před spaním mají čistit zuby. Povídá, no, tak co se vždycky před spaním dělá? No, Moricku, no, co dělají například tví rodiče večer před spaním? Moricek říká, poslyšte, pane učiteli, já vím, co dělají, vy taky víte, co dělají. No ale řekněte, je tohleto otázka pro třetí třídu?
1: Rádio Jihlava. 101.